Vánoce kolem. Ty si jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

Dracula vo Fanrádiu a vo Fanrádiu cestujeme ďalej. Tak to bolo to rok. Lebo takto v popoludní Fanrádia, takto v popoludní Fanrádia pokračuje Fanrádiovský letný roadtrip po Slovensku. Zbierame vaše